0: imam sidlí agus un sin nuair a tús lemo chéim nuair a bhí hir géinseacht in faoin na féidirachtaí nuair a bhí mod snálscal chuir mise sim san alcódacht agus sin mar a bhí sin a bhí mise scal a dhéanana so stóthaí nach chuir mé cuinú rohór ar a bhostaíocht in áíre bhí sam go bena bhí mé dheara sin a bhí wem agus stóthaí tá go leor daoine ann caithe tú cuinú cedaveis mae iddyn nhw cedaveis am o'r war yn y iesyn. Ach, ta tu fein os di ymar awcode, ca tu hedfen yn o mar awcode cwnta. So hi tog sia cwpl o blen ar golymach agos cynnal golymach am ochosa ach ni hawl o'n gymach yn dacrwcht row o'r am ffostiach dol.
1: Oi
0: motel thimad o'n. Os dwi ddech yn nodwyrwch dramogo ni fi'n sacwb cedwyn sydd y gyrru yna, ffordwyr yn ein iogo. Agus, tos a dacr yn cynnu sy'n ei yna, nid yw gyrru yn cynnu mi chyrt i yna. Agus os dwi, nyr ydw dwi ddyn yn o hort eisde, ta dwi ddyn yn rwyd o ta liac i mach gwyt le ddyn o mar o ta chwlwg yna ele oog sy'n tîr i yna. Ac y chi'n nyr ydw ar ten cynnu sy'n ei yna, wel cedwyn mae gyrru yna, ochr ddelig ym o hil nhw, na chyd blant ag ym o hil. Tos a dacr, achos dwi is frost a arw yna ffresin. Mo hosant ys y ceim, agos mo horlein cha nach wyl, nach bydan ceim ata wet. Frost a arw yna, agos is tan erud ffeidrach di on, mo yna tys y ceim yn li, to dwi'n anachol yr oigos rwyd hi'n omlo'n diffrw li yna. Agos stohi, sy'n anfod o togo ma ffwi, mo horlein cha, wel, ni hodan ceim ata wem, ni hodan post y wael yma mach yn sio. So hi sy'n anddiffrech ta on ydy'r efes ysgol agos y mwynt yr rôl a dyna sio nhw, dyna siwd. Agos y chi'n o'r ei roi agos, wel, ca hyn mae hyn yn cyn i yno. To tos fe ddacod, ach, is frost o'r arw ffresin mos mae'r rybyn at a wet.
1: Agus arno, dyna by ŵwyd i gael ta'n nogi a geilwg balai ar eigas niar tri ala geil lehyr ddi arw, dyna by ta geistiwch maes yna. Ta Katie ni hwlu wan, ta si hyn, ta si sy studio le maes yna. Cawt si Katie?
2: Gmaga'r maes, cychol dwein?
1: Gmaga'r maes ddor. Yn eisiau mwyn eisiau yn fwy'n gwrs ta tas y yna, nw dwi'n pleil eisiau cael blin.
2: Ta ma gael eisiau chymlu yn y ceim yn eisiau le chwm y dde, agos ta ma ydyn y stadr yr yn economaeth wal ag yn eilio hwys y golwys y sain angel, eisiau legach.
1: Agos, so hi hedrod yn ysio i'r ysmaet fwy lligioch so hi hawl o'n ygwys nil y sam beg o mae michiart ac nad ychwyt os oes ychwyn hawl o'n gymedd yn achra môr o'n gwydwch y cord i gael amar ni so hi ten gwylio'r so hi gwydwch yn tyg o gael a nhw gwylwym ddech beth ydyn o'n chwyd ysmw ac rhaen y gael yn ynach let nhw rôl os ydyn ni'n hwys anodd asach
2: Fi chwpa dyn ni'n symlu yn os mae chi'n ach am nir a ein dyn ni'n gael siach sgwrs chi'n ymlaen nhw, no, chwm as os ymlaen, agos chwm o am nhw, so os egin lo os gwylta. Ach, fi mae edrych chwa chwyr le'r dws y rhaid mae gyrra gael y dron y mwyn tyrachta, nhw y rhaid sy'n am y fe yma wanol tra. So chwm as siach gael yr dws egin lo os gwylta yn chyn, agos hain eisiau lwm, ach fi rydych chi'n ffos yma un sy'n yr olym. Bych eich artyd gael sos gwych tu on campus, agos Lart yn y leich dod i hwysan, so chyma sos agos hitr yn yr olys yn campus hwysan agos dar hyma yn CEO yn ohonig mae wal yn trwy'n yn sian.
1: Agos fi'n rhan cwrs yn ysgrifio CEO chael bedra? Nyr ar dweud
2: swadau. No, fi sia ym un sy'n am, ac nyr ysio cwrs i sedd y bop ar am gwydisio gydag mae wal yr eich.
1: Agos Dívo gal suas chinan heiti abu durtu garol sa beiz zehapla dunne vi blien blien ugorut egi galas tekn reine sa blien hien leit. Kecha zeka dus fortu asin sakru steh naite degishin.
2: En heit lahog der luka shachmut shimra morsha agas durling. Kursos de lav mata anhet er dunne kint sa hasta shimra agas nihar dunne besos lav. So vi sa da chen grish shumut ilog sumad keana agas vi chulunik idunne inihal lik anhe chulad achela agas rin shashan kursi guad ni seiska mar vi sa na chartu er mohor latain vi dunne kint adla lartlash agas vi dirlu golfrit sirint keana.
1: Agas Schlägioch mar rátir sin cechi úl sé dear mod dí chosin mú goor caiint inna sé chuí lostín mar hapla a buid in eile agus sem lelí agus a línach agus a gorgus na háiticha sin. Cechi úl slígioch é de meach sinú chééisáil agus bhfuil ú láitichaí gar gon choiste agus marsine.
2: Si chéhlín agus darblin dan me ar campus talóisna ar campus agus teisiná bháil mar du tú cáde atá sa goiste chéan na tain a b mar an ATU i mó. A bheith tá choiste san angail den nómad bhain. Agus an sin go hinúil chuinúir daoine tá do chuir sa héana seach sa náras an céanna leat anas go mbeidh einhead ar chopa duine an. Is féidir leat lóisiúnáil abair a dhéit fir sin tá se sin timpá níos scoide an ATU agus tá rionn sa le abair fáin go leor daoine tithe agus rionn idir haon sa mar sin. Ba tá sáchtaí ar fir sin atás níl se roghanáil abair, yeah.
1: Agus hann úst hoid den óga bunn sveg geistigt agus sveg leiðum jú og gulg gusligir. Rodelle var hann orð í listu stóð nan seal social ta kekki vil. Tað
2: segum annað sinni nei hala næst nú. Ta sveg gani skúna nabar nabar karna galvach. Ja, binjart.
1: Crack a gus príchasan. Bíneart a tarlú an. Agus na comúin seo agus rúdí bhín seg coláistí agus a gilskallan agus marsinunni. Héti, tá neart a capsinan?
2: Ja, tá nás gláður an leis an ATU a bæða tásligach. So, tá ma dinis fí vrant an ATU. Sa chéflan hag mis seach rinjan arhúsin a bæða víður le olskan na gálifa er dús fí coláistá stann an gil fí olskan na gálifa a chan tín rinjan arhús tá ma le ATU nir so tá kengal maður an dá coláistá.
1: Agus an cúrsa hén chin héti úl áur tíð múið þú múið minni kynnaðs hei aibd agus ekki náðsjörð
2: Sa chéflin bín kæki sæn nývinna í hégrað sa chéflin mar smálóp dús þessu hurtu til vemmu sa skóla agus við eittiskinn skóltu mar búntur sa skólanis agus nátt skólar að hú mar is áhú án vorleitt sá án dækkar hóla sáð sa chéflin agus þú óskórn skólar í agus þetta brennur tú án óg Sa darblin agus sa tríblin bín sé seachtaní socur chonscolain agus sa cairhúblin a chin beid sa seachtaní. Ach sa tríblin tugún sa seachtaní tahí aibrin a sýv riachtan spesialta le hín ekonámat válag sú sa sin ansa múl agus hain sa sin gomúrlam agus beid sa macha tra gomúrlam mástrachtaní an chin.
1: Agus a bírn nýs seachtaní le siúrlta vi blána tira an chin sa kindí nóchain a bú ta tú dídú stiachad a tís a hígus sin afá tú sinigiach ach tú kainten sa riachtan spesialta ta tú náan Tá solopochta chun tá tú ná náir hú éir dúan go tíir údala má cheapan tú go bina.
2: Tá go lóa ráni ad ó híf an dá áfra abad fí an Nei sin chéad ibliana dyn tam le cunna dé bim tu cum amach mar húntir economach bála agus mar húntir gweilge agus bain dá áfra sin ach fyr sin abar tu gan economach bála agus gweilge na desni sin chod tchol o tróni eilis sa skol agus bim ní cheapa gul nerig o nás gaidir Economic wall agus over eile bu tá golóir féidirachtaí an.
1: Agus gamachtúna cín sinna i géisteach a maidin a bheith idir rá chúr le dear múid beidir go rá Ingus anbach, rúda cín gara síð sæði eða CEO aga bagus gúl sæði geistach leitt sann sæði maður ingus beidir þið on tafur on tís hvað sæði slíkja ekki meidir gróð sæði gefið þið tí aga maður hampla. Mechan húlead gali heið þín og Svo hi ni mara chéile go chalúna?
2: Is cúrsa sácht lúchlanach é agus tá galóir aibrile gara seachat abur bíon lehintí anad aine aga golaise dhéta bheith tesig an laig sní bez nacriach na gudín cúig. Dhéta bheith cócuracht ón laigla gudín hían. So bíon an bloc sin aine bheith cócuracht ar maadain. Dhéta bheith cócuracht la teinu, dhéta tu bheith cócuracht la dhéricín sa le branche cyn mías hugtar gud. Bíon hartar de Seachtaní go sin sin sa chéad semestr agus sin déá seach bhechan uach le glónad sa seach ag go dó gudin cuig agus fachtú it in the textile agus branch an sin cén sort aibrit aion an sin a tichéblin rinne mod cushion sa dair blin rinne mod piece a feltala agus fi dair tí tarni seachat sin agus an sin tiú blin fi beimed in wunicht agus fi urt piece a eidach a fi adol maile hurt seach agus fi urt blausina an sin as sin So we should touch on civil. I guess to go over over all the events last and Chino have on Vahate. I guess since to go over beam at like Kursi and Teal. So to go over events last.
1: I guess if you guess that the Chinese here to go see Spaga Muskels Kursi Teas, ah, on good fact, Kulheno. Tá deisian aon sinna bhagarthú mas an chócoidachta nó an béile sin éadach nó béir a héin. Tá deisian aon sin frosan núil?
2: Tá, ia, tá neartas an sin tuctar golórcúnáin, abad mar ní bhain sin aonsach na chumasos a gobar leis néadach ní a hainan chócoidacht aonsach lam agus gáil ach ní rama aonsach leis sin a masín fóla ach tugan dúr golórcúnáin agus sin rád eile tagad asfain golaise. Ní an golaise rúhór agus bíon na ranganaí Kunni Belgaku on the Scarfazer Love, Bresh Kuna hurts it, Abbot, Mar Machtula, the Degradoir and Gazer, the Kunrat.
1: Kedan, me as a station, right, he's soon, Kedar, the special to
2: the
1: speciality, shabby, shall the kind say.
2: Sperling about the rate of Dina, and it's not to add in the Mesa Milcha, Smalam, Islam. Cyda lle pa rhywle.
1: Mi tu coch wedi'ch gwrw i'n ymwneud.
2: Sgati.
1: Ach, ta o'n lwy mansion ag y tŵs na chi chalogon y beidzi efo chi gyr o golyd o cwrsi alsgale agos dyn y beidzi efo chi gyr o btyn tisiocht i'n agos ta dyna cam sy'n ffrysyn ylun o sy'n ma chi ei. Cech chi wyt os o sy'n? Dyma nes sy'n. Ta tŵ grach a chai maed yn ywyl ta tŵ ma hi o'r tŵ gael o'n atkins.
3: Tá,
1: sing Ireland. Agus, inis o'n cael
3: bwnaid?
1: Pa ma, just a wire fan, and the master, Mr. Christoph, as Colored Mandarin. Oh,
3: sure,
1: so ta tu dien, prins i siocht lefyd electoid? Ie, ie.
3: Agus, cefe blien ta dien ta o'ch sy'n? Hoflin gilea, cefe blien
1: Agus, cefe wlyt hainach ta leid? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
3: Just you know, going to a couple of like Paddockins to Bannockins being my just wire is you know, fun to watch in as then they're like, I've to go to Rai, they can see that you know, to Ain is my shanty.
1: Nis mwg yn oboedd stohig yn rhaid bwgus y cart a mi'n ledd yn y chedla hynny ac ni lan ni lan ddechrau rydyn ysgwyd yn ôl o mesio a sneis yn
3: ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud
1: August, I'm sure we're going to see if she's going to be in the Golosh. Gorter and Nadia Hassari's Armageddon,
3: Okay, you know, like, invoices is marked, you know, it's, you know, family, on jobs, price all this much, and, you know, Rianna, tatu stin chawel vi tatu stin jones to hela skin levlien hanik tu stia khai hai ibd dasa khagus tatu gabulinus lehet lehet havra min bete dasa kan kurs runya togus kefanjar no toa
4: tam it's in the kems na haline in nalskan galve agus on dover tamna kumer sides agus ashu khantsngelge agus stai hakrama Well, chuma seach a chéilariaf agus céims na hálíne, ta tún an is sin am bon chéim agus ta cadad heb can áfyr ta tú gyrf a cwestiwn agus stain ar fuc mai chéilariaf go bech I golymúna fi mai gyrgol mar fuc mai gwylge stair agus cwmur saad a chuma seach agus ringi mai stair le caicís agus sin ar an ar fwyl amain níra mar an tíma amán agus dara me an stad in sin agus chuma I dyna stad ar ydyn astuchan. So, I chefyn ring me gael gysdad agus astuchan.
1: Agus, y byn nysrwyd yr un y fethach agus I hert gwn ddiam at a heis yn art eis I un agus y feis y gael eich colosht y tiw lefel na ti cyn cwyn yw eid. Dara da sy'n weis stad agus chwtw dyn nhw'n gynsel. Gwn ddiam yn anon yn tar hwys yn I un agus na chwn ddiam sawn I lwg ag I rydw dyn nhw'n ddiam
4: Tá, so leisio tuk der, tam hiap go miad agus abir dyna tún hafyr fyk tún machad asach agus nchyn mor dangin si lata tún an kinal aru agus chal ystrach an avrele. Mar ta gachla over on tatunan ifikas so matan preachy namishnad tatunan ta shagadas mar nilasat ketatu galishakh anari de khamish gang stage gomorlo mach I'm near my wild garasam there nothing everyone so
1: agus Arnú stáirú dalit að hafa þú rá náhúlanda hórar hún að fjóðan kúrsa án kúrsa lúgar húga hvað dálótt sér náttæðin á tjárat?
4: Ó, kýnti, náttbár húmsa að sinni veðin þam ná blíðinni veðin þam að stær agus inn sinni rálum hinn náttbúin að við með gerir hérna að við nýra kæta mál náttúr mý svo nýra morðan dækri þinn það
1: Agus on aboy on commerce agus on tashtuhan jeramoid khadok khujon on commerce side dasa khagus tu shtema de ma tu ta hay ibde in chagus tu linin shle hin de hin tavro pala yart agus ujin hojin de jama his chin shamro nuxta ah awol jeramoid on aboy ta tu yedon na sho hasa tu hay ta jeramoid de ta hay ibde kuji uji yabajin niuf binan sortrud ul jehin agus on tawol viad agus ujin khursa Úl er náboðið til að meðið hjæptu við hann og rosaðan dýftúlun og rúðið hjæptu við hann?
4: Það hér hóla hægtin við hérin klar radio hér tað ásni í antag hann að skan gæla við lehi rúðið mér sem mærtan stafsinn radio stuðan svo við hérin klar hér lehi hérin hóla hægtin agus að við hrúl veng sem úr leiðu hóð sjáttan van, láðu hóð sjáttan eða og ég nátt múið þetta gísina og svo múið bristu svo snu grúpi og fóðu sem það rúði það sjáum hann djörfrúlinn er það þú stu að það þeim eða stu stáðsinn radio mörsja og það með apgubin að núið ásklinn sjáðu hóðu þúlega gudýra hóðu meðu vaninn slæs og það hei og vad nýs múið að marra húnig múið sannalskál keg vak múið glóra sannalskál lehi abur pokastu chud leik eile agus dýni chur chri aglöf chud aghine agus ta glóra gann obur vann ins lekkumur sáid ní kud gann fag kud angin sa nadalam ní le nadad gu ashti mora fad le skrifad agus ta glóra is abur fraktikul gann chud smúthan agus abur obur ngrúpi abur chulohar tatu gobel anach eile agus Tangin tjóðsinn gmór lómsa mar mora úl sætt hén rúð kýnt að nann gál agus kæstu hér að hóla ekki agus beislík dinni kýnt að frægur kýna.
1: Agus díf að næstu hann inn sén agus vel bræðis að stóði kæli sjálóið að þú dýr að dýna gór gúl sætt ekki að þessu hann agus dýr að dýna beti gúl sætt nýst ekki að dýna úl gælgi og gælgi og hækka agus gælgi og nádur ekki marga bein komedin an
4: Stoi sin fiú mórgó, abur lengi sechín ar a múid amach rúd a cínt agus ní chuimnin tú fúi róid ach in sin naid is seo fachlí os da chóir agus atrá le tín bestu bioceit ar an sin agus gul orgnóm sechí gahín gáil agus ar rá ós áard go mocha sam agus stoi mai alga láir múid a gaelge gnaadur go bechí cuimnú ngimarkaid a bhéan smúid agus dám nach húlun gaelge nach láir nandir chula lá a bétir good dagan chashin ni es globe ach dreir chele vi abut vi modul dasin chen la shnashu khan fashion vi ab a kringis ag sevris tanga so vi tu kan sej na fokla dasa abut taimi es again so gus vi tu nan gal kan fusion de is gus ab bo vi fokla am sas kun maris vi fokla ag dini elas den ngal gus kiri is khalat so hangin tif shin lum agus stahi gud dagan an cumarsaid is an astru chan in sin tras na di chéile agus sin rud nair hug ma fi dara na di gur hos mencha agus abu sgeil til ang nyastru am so vi vin talum gur rasha sin din tam fresin ni in zilash
1: agus Diolch yn mwynt yn tastu chan yn ysio gos yn... Wel, diolch yn mwynt, cwyd i gos yn ysio am ach dyni cynt, nŵ ma ta dyni cynt agos gwlsiad y cwym diw Gosod o cwyn wedi, ti sy fi Katie i yna'n trwy, gosod o geistach leth sy mae dyn nhw sydd yn rhaid o'r bain begyn nhw'n mynd o maen, nes yw'n gael gyd mestw llart o maer. Mestw, o'r gapag o llart go gwyn brahaid yn o torri, yn o'n o'n torri, eich o chi'n iawn o'n sydd o sgrwdw. Mae hiap sydd yn iawn o'n sydd o maen sgrwdw o'n. O'r mol hag o beth sydd, bryd anodd i eisiau, gos beth yn rhaid fi i gyfyd y tŷ ac beth sydd yn gyfyd y hyn, nhw llart o'n walk a hyn. Waka Martosh Marisha no narha gwar khomagas khap tu runi tu suskruda khi
4: sai kesh takarash nish dokunya my need to say again to Kechi, abu tatu chapa gunyana tu, o chapa shkunyan ma ufa sax nartas, ag zin chin fudma, tari vi nirashid chadona zi chapa. So nila sa gane diav, abu kena tari tafata, agus nila sa sahi keta dina markal, agus kensar markal atan am vlianchir, agus asha, ni chapa gunyana kina ashach.